Ну, я абсолютно промотивный стандус, вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Наверное, existuje ale lokal. Je dobré, ale moru si nevím lokace. A tahám moru si je. A ono mám fyr, tak je fakt fakt jiná. A tahám moru si je pár na lima. A for example, pak moruka, a i haneka, ode lůže je tahanka, do lůže, a tahám moru si se rok nevím lokace. Uda lavost. Nejte vele, pája montu tahám rubě, když si tady je moru si nevím afetadu. Jde lokace, ono dělá. Ide por si dar o adulto.